Cartentor, monitor, vibrator, offenror, telefon, teror, o dětským kor.